0: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastavíš je. Jenom tak se vítězí.
1: Minus 500 dneska.

0: Svět není jen samý slunce a duha. Je to hodně zlý a trestný místo. A i když jsi sebesilnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to připustíš. Nikdo neroztává tak tvrdý rány jako život.
1: Já to mrdám na všechno! Skurvený život! Hovado!